Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechce.

Řekněte prdel. Řekněte prdel. Máte na to. Řekněte prdel.

curva. Zas je to ráno a zas je to večer, takhle den po dní to by jeden breček. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

sem kdy si konal sám. Tvé vyprávění o bolesti a o naději poslouchám. Já jako ty

Teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

dobře, je mi tady dobře, všecko je tu super, všecko je tu cool. A když se někdo sjede druhej, řekne hele, to mě taky bere, klidně si tu hůl.

musíš aspoň trochu vědět, co máš dělat, jestli, jak bych to řekl, jestli chceš být in. Když si vemeš blbý boty, k tomu blbý džíny, navrh blbý mobil, tak seš out. Je to taková...

tisíce pojedeš, prérý blíž. Kůň možná zakopne, pomalej kýž, leží tam pod zemí, zapomnění.

Štěstí, zda mi to ještě kluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

spouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Na frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vykládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnoudem nezbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

povídá John na keji a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kyne mi zatím, co se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.

rebelství v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu, ztratil jsem v paměti to, co bylo včera. Bláznům se nevěří,

tady foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění vrátců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvadu.

prvý most, ještě váha, ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osype Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci.

0: když se mi potkal rozespalou. Snad by jí přišla vhod černá káva, odmítla se slovy, času je málo. Mně právě přijíždí ranní tramvaj.
1: Tou ranní tramvají přes půl světa.

poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají, to je těm holkám podobné.

svět si špatně povotočil. Stáli jsme tam on a já, holky s námi a voda nocí zakalená. Zvuky noci bělostná tý chtěl,

kotě, kotě přede. Za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy,

režimní krkavce. Včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. Tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

na krkmi vyšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

Kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí.

žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svý mámě do očí, kdybych jim řekl to, co

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný je S. byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

úkonnější, že například taková sloka číslo 3 popravdě není z nejvydařenějších, to nad slokou 4 hrdost neskrývám, ta posluchačům jen tak nezevšední, o ní však nemá smyslu říkat víc, nezná-li člověk ty 3, co byly před ní, pak sloka 5 by přišla nakonec, ta ovšem líčí, jak to všechno skončí, a to bych vám nechtěl předem vyzradit.

Folk je železná košile. Radio Folk.

máš. Buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdrav.

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na německou říši táhni v čele vojsk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

ta dělal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: čistič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Je krátce po 7. hodině raní.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a tak mě schodíš z otevřených oken. Mý lásky ti nedávají smysl, speciál ofer mi Heart is broken. Speciál ofer, ty mi to answer, můj it heaver, remember old partner, spend less, get more, Pleasure.

i země, tak se neschovávej za svými zdmi, uprostřed tmy, neodepisuj mě, odepiš mi.

vytvořil si zemi a daroval jí život, tak proč mu teď bráníš?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy, a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš.

chceš moc, hlavně od sebe. Hraješ na všechny strany, hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí, na chvíli noc je noc.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní na

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Kdysi mě někdo vzal a nalepil na mě známku.

hledám schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený, k expedici sem tam počítám, nedopočítám se.

zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určených

bien mayonesa, vi se la vie.

Možná osud to tak chtěl, proč se k nám tak zachoval, to vůbec nikdo nevěděl. Chtěli změnit lodní kurz, co nás vedl do pekel.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

cesta už mě nebaví, že dneska pojdu, to je na beton. Nastydlej jsem jako pes, jo, do postele bych si vlez, já bísto do subá vstat heligod.

podívejte nakonec, já nejsem žádnej sportovec, jen slyšte kloubů revmatický zvuk. Mě doprovází z vejletu jen rachot mýho skeletu.

první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada.

zajatů, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet. Tak díky, mistře Buriáne.

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech,

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Folk je železná košile. Radio Folk.

auto, usmažal mě ryb. Byl jsem tak smutný, že zavolali kněze, kdybych snad předčasně chtěl.

jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Cuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šúrat o přestávce. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo...

všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Každý rok platím daně a tak som chcel za ne, nech sa u nás v lete stane. Folk.

Na starém městě právě se žení, majzo Mordechaj, rozinky, mantle, víno, nalejte mi ještě, ženich září štěstím a zpívá aj vaj vaj. Nevěsta krásná, má šperky lesklé, nad hlavou vzácný bílý baldachín. Dnes ani šalmaj nezní tak teskně, použijící leští stříbro, měď a cín.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít.

až to odnese.

stojíš jak vytesaný z kamene. Jsi v jiném světě, v jiném století. A je ti z toho na nic ne, že ne. A srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů. A pak už nastane čas nám.

nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu. Jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý do jehněte vžije se. Bez hlesu počká, až to odnese.

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám,

0: řekni mi, uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení, snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění, a co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.
1: Dámy a pánové, dovolte mi říci, ne, nechci čeřit vodu, kazit tady vzduch. Ať už jste věřící a nebo nevěřící, jen pár slov o tom, kdo je tady Bůh.

να τα εμπενεδιέζει. Not that Benedict.

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav.

Vždyť malinkatá mandelinka po bramborách sílí. Pak leze z díry, vystrkuje kníry. Má mě ráda, nemá ráda, nebo radši kamaráda. Ať je to ten nebo ten, kdo tou bránou vejde, ten musí jít z kola ven, a jinak už to nejde.

0: že to všechno byla jen hra.
1: Řekl, že mrtví jsou jako mraky.
0: A že jen vítr zvedl prach.
1: Řekl, že pravda je vždy trochu chromá.
0: Ale přesto.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, aby šel už domů.

Jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají.

nádvoří létají čápy, posedí na věži, očistí peří, že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval se ještě dílce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku,

Už radnici střeží dva kamení medvědi. Já jsem tím městem, jehož ulicemi si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledá.

městem, ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Murka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy nerada chodíš. Pamatuješ stromy v parku právě rozkotly. Pamatuješ všechny ty roky,

dopis, ale bez podpisu. Jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisu. Zavřel jsem oči a v duchu četl dál. Napsal mi jednou někdo dopis plný velkých přání, o kterých sní se těsně před spaním. Ty řádky byly plný toho,

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: život.
1: Ty se spouchcel?
0: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

Co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty. Není vítěz, kdo má pravdu.

hlasem a nesou jména ulic. Budoucí děti se... Jdou cesty lesem a nesou jména ulic.

ti všichni, co tu někdy byli. Chodili nocí a těžkou vodu pili. Zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hrůzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu, neviděl bych nebe. Kdybych měl stěny, nepotkal bych tebe. Kdybych měl dveře, neznal bych, jak leden zebe.

slunce, rudá hvězda Uranu. Válí se v hlubinách, jak

jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rob se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

ples a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vine v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co

Teď je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl,

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede. Osmej, no tak ať, a teď poraď,

oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk.

0: kdo ti bude krýt záda.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Další den z léta zmizel do daleka, řeči se vedou a víno pije. Do vody vstoupím ještě mockrát, ale nebude to stejná řeka, spíš peřeje sázavy, než meandry dije.

půjdu sám, už most se naklání. Já půjdu sám, až k cíli cesty.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

my to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

Co si jackpot zčela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Barcelony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal.

Dopatrije stehnec, honění neskončí hodinu. Dopatrije stehnec, honění neskončí hodinu. Tell

chvil, co někdo z nás dvou promluvil, to mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína, tvé myšlenky možná odpoutá.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady, pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem.

ústa zmlknou, není nutné něčím být. Slyšíš, jak i velké stromy mlčí, lásku vnímáš jako máky vlčí.

spřed loňska řeje jak před vteřinou. Co zbude za stopy, kdo nám je závidí s životem bílých měst, že kroky dvojic splynou. Pro děti v skicáři pár kreseb a nic víc. Zmizíme v uličce, paměti ještě slepá. Už dveře vagonů průvočí zavírá. Maminčin kapesník se v ruce nezatřepá. Nejedem do ráje, ve

kavárnou nezvyšně krouží motýl povaleč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číčník jako žralok reaguje na pohyb. Krásné je, když srdce touží začít znova, leč kavárnou nezvýšně krůží.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Zamyšleně hledí na cepy a sudlice, zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. Sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tam ten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist, nechat v lidech klíčit, to

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ulice. Pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím.

holky barvy bronz a barvy pivní sýr. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak Skrylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být rád.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zub. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi,

každý si nese své břímě, letními cestami k zimě. Každý si

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl.

je zero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a sklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tep ti sahá, jak doktor u postele. V lučírně pronesměle zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letný, než se setmí. Dvě místa v letním kyně s rozumem na mizině. V zádech to divně mrazí, ve frontě na extázi.

pod mladými oběšenci. Stříhali dola,

jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají.

Ti pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí poukřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Ne vetešníkem. Na, na, na.
1: Ne starožitníkem.
0: Na, na, na. Ne vetešníkem.
2: Na, na, na.
1: Byl starožitníko, vetešníko, mastičkáře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

s minami Sanrika, s nevědomostí. Kam vede jí máma, malá suky netuší. A povětří vlasy.

co mi zbyly na polštáři. Kdybych ti všechno dal, tak kdybych

budem spolu zase spolu jako dřív. Late yesterday, budem spolu zase spolu jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece.

budem spolu, zase spolu, jako dřív. Hey, yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sotva se narodíš, už tě koně kovou.

Můj kůň se ohlíží a tempo ztrácí, zpěv ptáků v korunách stichnul jde spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Na hluchým potoce klejnil jsem dobrej, prospektor sliboval mi zlatej důl. Válku jsem přežil, zbyl jen mundur modej, dva joky dřiny zas mám v očích.

Dálkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě a na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná. Tak teď se mnou nekonečný míle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím, zpět ptáků stich, ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár copánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí takový poklad zas má.

malovat, kdybych nestudoval na zubaře, byl hajnej, kdybych nezahodila ten nápad na knížku, kdybych nebydlel celý život ve městě, kdybych tančil flamenco.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

výtyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě. Nad ránem hlad a srdce jako ruzinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

a pěkně poděkuj. Voják tě chtěl zabít, to za ty peníze měl tě vyměnit. A komuže to máš poděkovat? No přece těm svým nevím.

a co chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

prsty si hrají a límečky dřou, vím, co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi

bez něj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket

skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani mor z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

noc ostravou sní se snáší z báru se motají.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně prázdnej chlad.

jabloudiťátou žil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, něžnou touhu zase.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu zase.

námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křika ptačí, co se hotání.

že bránou do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, mám ty svoje informace, co chtějí vědí o člověku.

na kůru, v bělostém munduru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a v ní suja.

tvé oči se toulají po stěnách. Netuším, kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

to sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech a dál si zkousala nechty. Já nechápu, že navenek se

mě navíc než při fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho ne. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

naděje noční můr s ohořelým tělem. Slyším, jak bíjí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zase hraješ svojí knoflíků válku.

zpověď, na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný, jenže teď nevím,

Teď už je mi fajn, mají tu teplo, okna jsou zatřený bílou barvou, není to čistec ani peklo, tak sestřičko, repete.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu?

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, vyporadí. S mapou

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stát.

tance skrz mraky, očima hrliček maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči, z přívěsku na klíče.

je tajný. Nejdeme sem ani tam, jen hledáme, co můžem najít. Deus ex machina.

žil v průsmyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu. Ke stolku dodá vzpomínky na něho, z kopců se potoky valí.

Vždycky, když se stmívá, chytám druhý dech. Pro noc, co mívá, prst na ústech. Vždycky,

No je na svém místě a nikde nejsou žádné chyby, jen zarletou tváře a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v tichu mizí i slova. Vždycky, když se stmívá, říkám si, co kdyby. Ale všechno je na svém místě, jen půl měsíce.

vždycky, když se stmívá, sčítám pro a proti. No vlastně, co mi zbývá?

0: Okolo Třeboně,
1: Třeboně, kde je Třeboň?
0: Okolo Třeboně, pasou se tam koně, pasou se tam koně,
1: tam dole, kde je

a přitom obyčejná. Je chvíle s tebou tajná, neveřejná. Laskavým úsměvem mě zdraví a můj klid mě bezstarostně.

sklenka za sklenkou se točím. Hledám svůj příběh v jejich očích.